Ale i návštěvníky na výstavách v Paříži, Berlíně, v Londýně a na celém světě. Slyšíte? Poslouchejte. To je právě jeden z jeho hracích strojků.